Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Aidam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

that for you, do that for me, do that for you, come do that for me, do that for you, do that for me, do that for you, do that for me, do that for you, do that for me, do that for you, come do that for me, do that for you, do that for me. Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka, vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet, mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua, vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem, půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž daleko od svých, daleko od domova? Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky, dvěma slovy: drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky: drahý můj.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5-litrové PET lahvi za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka, vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack, vybrané druhy, 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh, vybrané druhy, 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Cože?
1: Ještě jednu sloku.
0: A proč bys přidávala sloku?
1: Aby jsme se tady tak nemačkali.
0: To se ti nelíbí.
1: Ale líbí, ale prostor je potřeba.
0: Že já si právě myslím, že když se tady zvětšíme, tak se nenajde tady, víš, že se nám jako ta písnička se prostě, z tý se stane takový bludiště a už se, bude to problém se tady najít. Já už bych radši zpíval, ne?

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Aidam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.
2: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvi za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodej. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet, mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua, vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem, půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: celej žhavej.
1: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5-litrové PET lahvi za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Salt Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.
1: Táta vždycky říkal, lochu, žádný strachy. Chceš kovboj v Coloradu, můžeš krávy pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy, do srdce Evropy a odjel v klidu krás.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka, vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack, vybrané druhy, 29 gramů za 10,90. Prezident Delikátní tvaroh, vybrané druhy, 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvi za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cot Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové PET lahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka, vybrané druhy 210 ml, z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí. Ne.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet, mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua, vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem, půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

cestě a čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Právě teď letí píseň do prodejny Coop Tutti v Toužimi. Přejeme hezký poslech.
1: Ráno město ještě spí, v Toužimi už světlo svítí.
0: Tutti v Toužimi. Přejeme hezký poslech.
1: Ráno mě

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Jo, katedrále, stát, orále, všude kolem plno trávy. Vulgarita, integrita, láska, to je banalita. Dávno už to není, jak to má bejt. Tak se holka radši seber a pojď se mnou lejt. Já vzdám se ti všeho, jenom ne sám sebe. Z divokých citů mě poleje a zebe. Já rád bych to hrál a stonal jako král. Dneska už to holka.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Aidam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny z Česka.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

nerezaví, neumírá a dobře ví, kam letí ten čár. Dá ti okovů pár zlatých, takový schody do

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající

kopety parmazán. Pět kilo hráků, nebo Jersey, Calvin Klein. Tak možná, že to není štěstí, ale...

jenže zbývá spousta věcí a ty koupím lze. Takovej východ slunce je celkem v pořádku.

0: prachy.
1: Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka, vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack, vybrané druhy, 29 gramů za 10,90. Prezident Delikátní tvaroh, vybrané druhy, 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: nás tří.
1: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvi za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: hlas jak zvon. Jsem Harpagon. No co koukáte?
1: Ach, peníze, penízky, vy moji zlatí drahouškové, vzali mi vás, jste pryč a pryč je má opora, má útěk a má radost. Pro mě je všemu konec, nemám už, co bych na tomto světě pohledával. Bez vás nemohu žít, to je hotová věc, prostě nemohu, umírám.

0: Šarm bez lesku.
1: Jste něco.
0: Pláč bez lesku.
1: Co to je za shromáždění lidu? Ať se podívá.
0: Bez potlesku.
1: Ať se podívá. Není to člověk, aby ho neměl v podezření.
0: Měl bych se vzdálit.
1: Nik vidím to, co mě okradlo.
0: Smíte se smát. Měl jsem to vzdát. Než takhle hrát. A řádně se spálit. Chtěl jsem vám hrát. Chtěl jsem vám hrát.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Kdo pak může změřit délku dní, kdy jsme se znali? Kdo pak může zvážit zklamání, když přišel on? Ale tohle všechno přece jen čas léty vzdálil. O to mnohem víc mě překvapil,

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet, mletá káva vybrané druhy, 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua, vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem, půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5-litrové PET lahvi za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90.

0: 90. Madeta 60% jihočeská niva vážená, 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet, mletá káva vybrané druhy, 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua, vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem, půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvi za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka, vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack, vybrané druhy, 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh, vybrané druhy, 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou

0: Profesor Indigo.
1: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
2: Coop, všechno dobré.

záplavou, co pod nohou se blízká, co mě nutí do zpěvu se dát.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno šunka Amálka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvi za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Aidam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet, mletá káva vybrané druhy, 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua, vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem, půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.
2: Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co viděl

byl jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama tého způsobí.

kam za ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál, máte-li čas. Kdo žil v cizí

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvi za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.
1: Právě teď letí píseň do prodejny Coop Tutti Frutti. Přejeme hezký poslech. Ráno mě...

0: Zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet, mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua, vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem, půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvi za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvi za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Sont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.
1: Ahoj, tady je Petr Kotwald, zdravím všechny posluchače a tohle je můj nový singl Meriem.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet, mletá káva vybrané druhy, 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua, vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem, půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.
1: Právě teď letí píseň do prodejny

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Yupi sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny z Česka.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Želám ti dobré ráno, rád by som ale vedel, kde si, veď zaspávali sme spolu a ja tu som.

vím, čo znamená být závodom a aká je věčnost krásná. Dovtedy, kým sa stretneme.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvi za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí. Yeah.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové PET lahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Kop všechno.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka, vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack, vybrané druhy, 29 gramů za 10,90. Prezident Delikátní tvaroh, vybrané druhy, 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové PET lahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka, vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack, vybrané druhy, 29 gramů za 10,90. Prezident Delikátní tvaroh, vybrané druhy, 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.
1: Mám prostě od pámy.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvi za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Yupi sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno šunka Amálka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

A tak dávám sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Aidam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka, vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.
1: Pýtal jsem se listou stromou, ako dlho rastou. Vraj tak dlho, ako ľudia, ty tam a ja zastup.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Aidam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka, vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack, vybrané druhy, 29 gramů za 10,90. Prezident Delikátní tvaroh, vybrané druhy, 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká jsou

odpověď, co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť, vstupenka pro nebe.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Aidam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvi za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny z Česka.

0: Zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet, mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua, vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem, půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Psal se rok 2017 a svatého Valentína svíral ještě tuhý mráz, když vyjížděl si z Radotína z poskytnuté výstrahy. Věděl si, kam výjezd míří, do obce Zvole u Prahy, kde ohnivý šíp tvé srdce skřížil. Hrdině si šel do boje

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách Madeta, jihočeský iPhone.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.
1: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: with words in heavy doses.
1: Go!
2: Právě teď letí píseň do prodejny Coop Tutti v Toužimi. Přejeme hezký poslech.
3: Ráno mě

ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite, vybrané druhy, 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka, vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack, vybrané druhy, 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh, vybrané druhy, 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvi za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet, mletá káva vybrané druhy, 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua, vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem, půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

nemožný cíl, který si vymyslil. Je to, jak jsem co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cot Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroch vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Yupi sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet, mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua, vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem, půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno šunka Amálka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Pne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když se trubka

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Sont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno šunka Amálka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení

odpověď, co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť, stupenka pro nebe

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové PET lahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s Českou.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka, vybrané druhy za 24,90. Cot Monte Snack, vybrané druhy, 29 gramů za 10,90. Prezident Delikátní tvaroh, vybrané druhy, 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet, mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua, vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem, půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.
0: Krušovice Bohem, půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90.

Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet, mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua, vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem, půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré. Would you like me to seduce you? Is that what you're trying to tell me?

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5-litrové PET lahvi za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Sont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet, mletá káva vybrané druhy, 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua, vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem, půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet, mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua, vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem, půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: stačí přece oheň z pece, chci mít jiný žár.
1: Můj Vilém peče housky a málo mě má rád, on očíčka má úzký a věčně chtěl by spát.
0: Jo, jo, jo, je to tak, je to tak.
2: Chudák holka.
0: Jenom mě nelitujte.
3: Vilém zkrátka v noci peče a ve dne spí.
0: Jenom ho nelitujte.

0: vlastně bylo.
1: Je pěkný, že tě politovala, ale jestli pak ti něco poradila.
0: Pekařka ze všetat, to se budete divit. Byl večer, vyšly hvězdy a v domě voněl kmín. Já žebřík dala ke zdi a vzhůru na komín. Prý jedna cihla stačí a oheň nemá tak. Teď běj si marně po pekárně s těstem na rukách. Můj Vilém netek housky a měl mě hodně rád. Už oči neměl ouzký a vůbec nechtěl spát. To byla krása.
1: Cože si to dala na ten komín?
0: Cihlu, pánové, cihlu.
1: To jsem teda zvědavej, kdy ji sundáš.
0: Na to je čas.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka, vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack, vybrané druhy, 29 gramů za 10,90. Prezident Delikátní tvaroh, vybrané druhy, 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny z Česka.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvi za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Prezident delikátní tvaroh vybrané druhy 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny z Česka.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta vídeňské párky Extra 100 gramů za 17,90. Madeta 45% ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeský zákys vybrané druhy 330 gramů za 23,90. Madeta 60% jihočeská niva vážená 100 gramů za 25,90. Jakobs Velvet mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Krušovice Bohem půl litru plech za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Krásno, šunka Amálka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 19,90. Milka Croissant vybrané druhy, 50 gramů za 17,90. Orion čokoláda vybrané druhy, 85 gramů za 29,90. Bohemilk čerstvé polotučné mléko 1 litr za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvy za 34,90. Bohemia chips pece vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Pedigree kapsičky pro psy vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta jihočeský Ajdam vybrané druhy 100 gramů v balení za 19,90. Kuba zmrzlina 50 ml za 9,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite vybrané druhy 0,33 litrů plech za 19,90. Maggi, tekuté koření nebo omáčka, vybrané druhy za 24,90. Cont Monte Snack, vybrané druhy, 29 gramů za 10,90. Prezident Delikátní tvaroh, vybrané druhy, 125 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Capito minerální voda vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi z běžných 11,90 za 9,90. Jupí sirup vybrané druhy 0,7 litru z běžných 34,90 za 29,90. Coop Premium Cottage Cheese 200 gramů z běžných 27,90 za 23,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka vybrané druhy 210 ml z běžných 34,90 za 29,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou